0: Hit Radio North Music.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On Air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: V Teplicích začne dneska oprava silnice 13 první třídy. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicema Hřbitovní a Nákladní potrvá 2 měsíce. Práce budou probíhat za částečné uzavírky a dotknou se také části mimoúrovňového křížení a okružní křižovatky u Lidlu a Albertu. Dopravu budou řídit pracovníci stavby nebo semafory. Poslední červencové pondělí bude na severu Čech většinou zataženo s občasným deštěm. Večer pak bude srážek ubývat a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 24 stupni.
6: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to, jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů startuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco si tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Ale já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, třeba nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Já už dokonce tom, prázdnin.
0: Dokonce prázdnin, tak teďka. Takže něco bizarního, no, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem se obě holeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. Jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prima, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš v míse, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem, nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prima disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že, tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla zde nadání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hit Radio za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Déšť na mnoha místech komplikuje dopravu, silnice jsou kluzké, tak na to myslete. No a já připomenu omezení, které čeká v Liberci, kde se pracuje v Ještěcké ulici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Your husband is coming.
1: Také vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tady Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěr

0: Konečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
1: Tak co by ne, no.
2: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
0: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam v pátek, nech teďka nás, jako jo.
2: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Rádiu 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den, přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstr štyk, co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba v oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun. Takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď hlásí dálnice D7, opatrně na kilometru 49,5 ve směru na Chomutov. Je tam odstavené nepojízdné vozidlo a nárazově se tam můžete zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prej kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli být.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně si říkal Mr. 305, 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo. Že jo? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme, a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka. Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Toto je...
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zhruba 9-kilometrového úseku kozí dráhy z Krupky do Oldřichova u Duchcova. Centrální komise ministerstva dopravy projekt nezařadila do přípravy kvůli míře jejího využití v porovnání s náklady na zprovoznění. Náklady jsou vyčíslené zhruba na 300 milionů korun. Kraj bude s ministerstvem dál jednat a hledat cestu, jak úsek zprovoznit. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni. Bude většinou zataženo s deštěm, večer pak bude srážek i mraků ubývat.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Čau, hezký ráno.
12: Krásný pondělní ráno.
13: Snídaně šampionů.
11: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
1: Já si tam zaznělo slovíčko snad.
11: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito, tím startuje další hodina. Dobré ránko.
0: Hit Radio North Music.

0: si to.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezli, ne?
3: Se mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten super odváží, ne?
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on si to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbohnul
1: do hlavy, co máš? Já mám příběh cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Rádiu.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím. Jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Tak šli k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A na, ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to. A já jsem si říkal, před náma to nakrájil. A já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka, jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký právě roztoči, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, jedna, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule, no. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásný bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. Ale teďka, doteď to máme vystavené doma, v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igeliťáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě se na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zavřená je nově Lužická ulice v Děčíně, dávejte si tam pozor, jezdí se objížďkou. No a opatrně taky v Liberci, kde se nově pracuje v ulici České mládeže. Je úplně neprůjezdná.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto ty druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Radio. Přes vlny Rubikon.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem, a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: My teďka si za pár minut zastavit.
1: Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
3: To už bude posoutěž.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček.
0: Krteček, ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
0: Mhm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
2: Brno. Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, pátá otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
2: Okay.
0: Jo! Ale, nějak jsme to zvládli.
1: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun.
0: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
2: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
2: Kačka.
0: Ahoj, Kačko. Tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
2: No jak když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek. Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj.
0: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že to by se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když jí hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál se pracuje v Liberci, pozor v Masarykově ulici u křižovatky s Vítěznou, kde čeká uzavírka. No a opatrně taky v Teplicích, kde dopravní omezení čeká v ulici u soudu.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda. Zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju, miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě. Šikovná holka, dobrá.
0: Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká, Hang Up. 7 hodin, 52 minut, užijte si to, jsme Hit Radio, krásné ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
2: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
4: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Teplicích začne dneska oprava silnice 13 první třídy. Výměna asfaltu na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicema Hřbitovní a Nákladní potrvá 2 měsíce. Práce budou probíhat za částečné uzavírky a dotknou se také části mimoúrovňového křížení a okružní křižovatky u Lidlu a Albertu. Dopravu budou řídit pracovníci stavby nebo semafory. Poslední červencové pondělí bude na severu Čech většinou zataženo s občasným deštěm. Večer pak bude srážek ubývat a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 24 stupni.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
11: Dobré ráno, šampione!
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Pěkné ránečko.
15: Krásný pondělí.
16: Snídaně šampionů.
14: Co je?
15: No co je?
14: No co je?
15: Co je?
14: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
17: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
14: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, se kterým, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hit. Nachystaný One Republic, jdeme na to.

0: nejlepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mě totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali nový gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Ty jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo, tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, myslím, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide.
3: No dobře, ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt jo.
3: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych se klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkový obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byli a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: dozvuky včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut, dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogéry, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta. Hmm.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogérie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, že jo, tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže jsi normální a píše.
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva, anebo v masnu. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, anebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A toto frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali, no šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hit je za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala na Lounsku, opatrně na hlavním tahu u obce Holedeč, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě jsou záchranné složky, s opatrností tam projedete.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: the greatest, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkal, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Že Sakvan Topi je crush tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sakvan.
0: A vypadá jak Sakvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sakvan. A Sakvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Tak děkujeme, Sakvane. Pojďme na muziku. Labouche, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to?
2: Jo! Yeah.
0: Jo!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co

0: Žinasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech. Třeba za 30 let to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat. Až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co v tom dubnu 2025. To byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilky, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapy. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Chtěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké historie mají chlapi s pár kilo navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubení uři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Tam ale je... tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: zní zakončení pondělní snídaně šampionů, posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8, 90. kilometr směrem na Německo. Stala se tam nehoda, počítejte se zdržením. Na výjezdu z Terezína do Litoměřic tam bourala dvě osobní auta, čekejte tam možné komplikace. A ještě na trase z Žadce na Kněževes u Holeče. Tam zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody dvou osobních aut a silnice je tam neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce zase kabinet snížit počet firm, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Cenu pohonných hmot opět určuje volný trh. Řidiči na benzínkách platí víc, než byli v posledních několika měsících zvyklí. Ekonomové se shodují, že zásah do cen neměl velký smysl a šlo spíše o politické gesto. Vliv na cenu podle nich mělo hlavně snížení spotřební daně, které státní kasu stálo 3,5 miliardy korun. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstrovali v době hlavní turistické sezony. Svolala to iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. No a fotbalové Teplice si o víkendu připsali do tabulky první 3 body. V úvodním kole nového ročníku vyhráli nad Bohemians 3-1. V závěru minulé sezony ve skupině o záchranu vyhráli 4 zápasy za sebou. No a po letní přestávce teď přidali do série 5. 2 branky dal Pulkrab, 3. vstřelil v závěru auta.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už se tady tlemí Dan.
9: Jdeme do toho. Hele, jak se říká? Co? Chutí do toho, půl je hotovo, ne? Co?
3: Tak pojď aspoň tu půlku udělat už.
9: To byl Robert, pojďme na dopolední vysílání.
10: Hit Radio Nord Music.
9: Všem krásný dopoledne, pondělní dopoledne přeje Dan Rakacký. No a ano, jsme na startu nového pracovního týdne a my jsme tady proto, aby vám to šlo o něco lépe. Takhle, někdo v práci není, má dovolenou, tak i vám přejeme krásný pondělí. No a jsou tady ty největší hity pro vás. Právě teď přichází, a už to bylo slíbeno, Five and Queen, We Will Rock You. Tak užijte pondělí s Hit Radio Nord Music.

Ráno píchne, aby ten den byl snažší. To byla Sabina Carpenter. S vámi hitrá do Rock Music 9 hodin a 10 minut. Krásný dopoledne přeje Dan. A přátelé, musím to říct, nečekané většinou bývá to nejlepší. A mám tady jeden důkaz za všechny. Já to vyzkoušel za vás, abych vám řekl, že to stojí za to. Můj příběh je sobota ráno, něco kolem 17:30, já ještě spím. Najednou zvoní telefon a tam můj kamarád Níček. Tak to zvednu, říkám, hele, co se děje, sobota, je 17:30, takhle ráno, a on, spíš? A já říkám, no už ne, když jsi mě zbudil, už nespím teďkon, tak co je, co se děje? A on mi do telefonu říká, dostal jsem chuť na hezký výlet, zajet si do Třeboně na kapří hranolky. Říkám, blázníš, je 17:30 ráno. No to právě proto, aby jsme všechno stihli. Tak jestli chceš jet, nemáš nic na práci, tak za 10 minut jsem u tebe. A já si říkám, no tak co budu sobotu dělat, žádný plány moc extra nemám, tak jo, jdu do toho. Takže jsem se zabalil, během 10 minut přijel můj kamarád, zbalili jsme kola a šup, jedeme do Třeboně. Říkal mi, hele, je to úžasný, ráno v 6 ještě v Jirkově a za 3 hodinky seš v Třeboni. OK, jedeme autem a teď jako najednou se zamyslím a říkám, a máme vůbec kde spát? Ne, to neřeš, ale to je v pohodě, to vyřešíme během cesty. Hele, a vážně, byli jsme někde za Prahou, já jsem si vytáhl telefon, samozřejmě bukovací platformu, ťuk. No a během 3 minut ubytko bylo nalezený a byli jsme ubytovaní. Tím chci jenom říct, že někdy ty nečekané věci bývají úplně parádní, protože já jsem zažil díky tomu parádní víkend na jihu Čech a věřím, že řada z vás se toho třeba takhle bojí, že rádi plánujete, chcete vědět, jak to bude zítra, pozítří a tak dále. Jenže jsou momenty, kdy prostě řeknete, tak dobře, udělám to a jdu do toho. No a já to udělal a doporučuji vám to všem, protože, jak jsem říkal, ty nečekané věci jsou nejvíc paráda. Prostě najednou tam jste, ani o tom nevíte, ani jste to nečekali a funguje to. Tak fakt se nebojte, jak se říká, štěstí přeje připraveným, ale i když nejste připravený, tak i tak to štěstíčko si vás najde.

0: Tohle byla Pink na Hitrádu Nord Music 922. Tolik ukazují hodiny, teď máme už 27. července. Ajajajaj. Ano, sami to cítíte v tom, že už se blíží polovina prázdnin, co by dub to tady bude. Krásný dopoledne přeje Dan a nedělat stereotypy, vymaňte z toho, na co jste zvyklí, se někdy vyplatí. A už za malou chvíli vám dám důkaz toho, že to tak opravdu je. A k tomu i ty největší hity pro lepší náladu bude tady Hauzír Too Sweet. Za chviličku tady u nás na Hit Radio Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, volk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Má velice zvláštní jméno, říká si Charlie XCX, tohle byla pecka Boom Clap. Za malou chvíli dorazí Benson Boone, anebo taky legendární Fatboy Slim. Teď ale něco o tom, že změna je život a opět to souvisí, a to posloucháte právě teď, dopolední vysílání s Danem na Hitaru North Music, že ono to souvisí s tím mým výletem nečekaným do Třeboně, protože máte to tak všichni, prostě máte naučený nějaký svá oblíbená místa, nějaký svý oblíbený postupy a ty držíte, protože samozřejmě nechcete poznávat něco nového a víte, že to je tak, jak jste už naučený. A nám se v Třeboni stalo to, že jsme jeli na kole, klasicky jezdíme dokola pořád tu samou trasu, protože tam jsou naše oblíbené hospůdky, naše oblíbené místa a lokality, ale stalo se to, že náhodou na nějaký křižovatce jsme blbě odbočili a jeli jsme jinudy. Chvilku panika, šok, jako co se děje, ale potom jsme zjistili, že se to vyplatilo, protože díky tomu špatnému odbočení jsme poznali nový autokemp, nový hospůdky, nová místa a celkově úplně jsme získali jiný pohled na Třeboň, protože jsme byli tam, kde jsme nikdy nebyli, a to jsem byl v Třeboni třeba řeknu až už po 8. A ani jsem netušil, že taková místa tam existují. Tím si říct, že ano, mít to, jak jsme zvyklí, je hezký, samozřejmě je to pohodlnější, ale fakt občas stojí za to se vymanit z toho stereotypu, změnit to a zkusit nové věci, protože to, jak to uděláte, tak to i vnese svěží vítr do plachet vašich poznatků. Takže se nebojte změny a pokud takhle někam jezdíte pravidelně a máte tam všechno už naučený a víte, kam jít a tak, tak to všechno smažte a udělejte tu změnu, protože opravdu to za to stojí a hned se vám změní život. Zkuste to, doporučuju.
1: Right about now, the funk soul

0: Taky ho dobře znáte z našeho vysílání. Benson Boone, Beautiful Thing za námi. Posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný pondělní dopoledne, už za chvíli Justin Timberlake nebo Petr Bič Project. A máme za sebou víkend, kdy někdo z vás možná užíval lahé vínečka nebo dobré vínečko a něco jste si k tomu dávali. A víme všichni, že k vínu patří sýry, ale jaká kombinace, jaký víno, k jakému sýru, tak to vám napoví náš Instagram, pokud se podíváte na profil Hit Radio podtržítko Nord Music, tak tam najdete, jaké jsou ideální kombinace vína se sýrem, jaký sýr k jakému vínu patří, tak se mrkněte, jsme tam a čekáme na vás. Hit Radio podtržítko Nord Music, náš Instagram.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Výborný zpěvák a taky výborný herec. Justin Timberlake právě teď na Hitrádu Nord Music. Za 11 minut bude 10 hodin, za chvilku dorazí taky Robert Gajderovič, to znamená, že vás čekají zprávy a tam se dozvíte, že v Terezíně hořelo. Ale ještě předtím ty hity. Samo Heber, Rehab a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: S vámi Hitrádio Nord Music, tohle byl Samu Haber, za malou chvíli Lady Gaga, taky David Guetta nebo Damiano David, teď už ale náš Robert, já ti to zapnu teda.
1: Ano, ano.
0: Jsi tady už připravený, protože se podíváme na počasí zprávy. A
1: prosím tě, ještě než to doprava, pustíš, no. Samu Haber, to má něco společného s panem Haberou.
0: To je jeho bratranec.
1: Bratranec. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z Terezína do Litoměřic, zbourala tam dvě osobní auta, čekejte komplikace. A ještě na trase z Žatce na Kněževes u Holeče za svojí záchranáři a policie u dopravní nehody dvou osobních aut a silnice neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: On air.
2: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10. hodina, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické třicíce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé noci. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. V Terezíně na Litoměřicku v noci na dnešek hořela dvě auta a budova truhlárny. Nikdo se nezranil, škodu ale odhadl majitel na několik milionů korun. V události bylo 9 jednotek požární ochrany. Po 4. hodině raní dostali požár pod kontrolu a před 8. vyhlásili likvidaci události. Na místě byli i experti z Technického ústavu požární ochrany. No a ještě sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, létoplné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku bude dnes proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a postupně se i vyjasní. Teploty až 25 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, já se ještě zeptám, Roberte, no. Včera v Čechách proběhl sraz plešatých lidí, byl jsi tam nebo nebyl?
1: Ne, já byl bohužel na letišti ve Frankfurtu.
0: Ty jsi byl úplně jinde,
1: fotit tak. Letadla. A
0: co se dělo, kdo tady byl, to vám řeknu.
1: Někdo plešatý, předpokládám.
0: No samozřejmě plešatý a nejvíc plešatých lidí tam bylo. A dokonce si dávali i umělý plešky. Takhle to ty lidi chtěli.
1: Ty jsi z toho tím pádem vyřazený.
0: Já
1: ale
0: jsem vyřazený
1: už
0: zatím.
1: Už se tam blížíš.
0: Já se tam blížím, ale zatím ještě mám chvilku čas.
10: Hit Radio Nord News.
0: Jan Rakaský přeje krásný dopoledne a už za chvíli prozradím, co se dělo. Možná tušíte, ale pokud ne, počkejte si. Tady už je Damiano David.

0: Lady Gaga, Alejandro, s vámi Hit Radio North Music, Dan přeje krásný dopoledne, pondělí 27. července. A jak už jsem říkal, v České republice se odehrál sraz nejvíce plešatých lidí na jednom místě. A nebyl to ledáký sraz, byl to koncert Pitbulla, já jsem o tom mluvil v pátek a s tou pleškou to je tak, že někdo to prostě vymyslel, že když je koncert Pitbulla, tak se nakoupí umělý plešky a i ten, kdo plešatej není, tak nakonec plešatej je. No a všechno se včera odehrálo v pražských Letňanech, kam dorazilo na 55 000 fanoušků a takhle Pitbull přivítal Letňany.
1: I want to start off by saying thank you to everybody here in Prague for the love, for the support, for the opportunity, and to all the bodies out there, we appreciate the commitment.
0: No prostě, hele, byla to jízda. No a s tím plešatěním ještě, tak dokonce Pitbull nebo jeho fanouci drží rekord, který se stal v červenci, protože se stalo to, že v Londýně se na jedno místo dostavilo 22 140 lidí, kteří měli umělou plešku nebo aspoň normální plešku. Takže to je světový rekord, který se bohužel teda v Praze nepodařilo překonat, ale šance bude už zase na podzim, protože Pitbull slíbil, že se do Prahy vrátí 22. listopadu a bude to tentokrát v O2 aréně. No a včera na Letňanech hráli tyhle ty pecky. Samozřejmě Pitbull dal i svůj úplně první single I Know You Want Me. A celý Letňany rozbil peckou Don't Stop the Party. Byla to jízda, já tam teda nebyl, ale vím o tom, sledoval jsem to a už chci na ten další koncert. Pokud to máte stejně, připomínám, Pitbull opět v Čechách 22. listopadu, O2 Arena. Hele, to bude co by dub a bude pán.

0: Dokonalost sama. To je Adele, Easy on Me. Na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne přeje Dan, venku se nám poněkud zatáhlo, ale jsme v Ústí nad Labem, vypadá to na pěknou bouřku, ale díky za ty dary. A pokud se podívám do kalendáře, vidím, že dneska máme vlastně poslední červencové pondělí. Za týden už bude srpen. Já už jsem o tom mluvil, letí to, tento týden nám prázdniny poskočí do druhé poloviny a dá se na to dívat dvěma způsoby. Buď to už jenom měsíc prázdnin na dovolených, anebo ještě nám zbývá měsíc prázdnin na měsíc dovolených. A protože my na to koukáme optimisticky, tak to oslavíme. Už v pátek rozjedeme letošní druhou summer party, to znamená ty největší letní pecky za poslední 30 let a vy u toho můžete být taky. Navíc bude krásný počasí, tak vás jenom nalákám na to, co asi můžete slyšet. Budou třeba Alok a Jess Glynn Summer Back. Další velký letní hit si pro vás připravila Luna, Bailando, Bailando. No a společně s Venga Boys vám zařídíme Dovču na Ibize. Tak mý přátelé, připravte si opalovací krémy, deky a plavky, protože Summer Party číslo 2 startuje už tento pátek ve 3 odpoledne a pojede až do neděle. Znamená to celý 3 dny těch největších letních pecek za poslední 30 let. Tak si to užijeme, protože léto je tady!
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hitradio.
4: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Don't worry, to byla Leony na Hitrádu na Tunziku, za chvilku Nickelback nebo Sophie B. Hawkins, legendární Right Beside You, vydržte, my jsme Hitrádu Not Music, díky, že v pondělí posloucháte, no a teď pozor, dneska je poslední den, kdy nebudeme nadávat, myslím jako nadávat takhle, uf, to je vedro, zase je vedro, no jo, je to tak, protože možná jste to viděli už i na internetu, jsou titulky Česko sevře úmorné vedro. Já jsem o tom mluvil už minulý týden, že se to chystá, ale ono už je to tady. Takhle ono se to teď nezdá. Když se podíváte z okna ven, alespoň teda v Ústí nad Labem, zataženo, prší a budete si ťukat na čelo a říkat si, co to tam v tom rádiu mele, dítě venku úplně špatný počasí, zima, déšť, vítr. No ale pozor, to se všechno změní a to velice brzy. Už zítra, ono se vyjasní a už zítra budou teploty stoupat ke 30

stupňů Celsia. A to není všechno, to je jenom předvoj, to je jenom jako takový upozornění toho, na co se češit ke konci týdne, protože ke konci týdne ty teploty budou opět atakovat 40 stupňů Celsia. To už známe, to máme za sebou, tu jsme zažili, tak aspoň víte, do čeho jdeme, co nás čeká. A pokud si říkáte, že třeba alespoň teda v noci si od toho vedra odpočineme, tak ani to ne, protože nás čekají velmi teplý a dusný noci. Takže i tohle to bude docela těžký pro nás. A zaujal mě jeden koment, když jsem se díval na internetu na informace o tom počasí, tak paní Jana z Mostu napsala, právě jedu na dovolenou. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se pojedu do Řecka schladit. Ano, i to se může stát. A já vám říkám, přátelé, ještě s láskou budete vzpomínat na toto pondělí.

0: Rockeři, který ví jak na to, to byli kanadští Nickelback na Hitrádu Not Music za 3 minuty 3 čtvrtě na 11. A protože je pondělí, možná se řada z vás vydává na úřady nebo prostě jenom nakoupit do obchodního centra, tak pozor, může se stát, že se setkáte s více policisty, než je zvykem, anebo vás tam vůbec nepustí, protože je tady aktuální informace, že policie řeší hromadnou výhrušku bombou na stovkách míst České republice. Oznámení se má týkat zhruba 400 adres, mezi nimi úřady nebo obchodní centra, a kriminalisté zároveň taky vyzývají další možné příjemce podobné výhrušky, aby se ozvali na linku 158. Podle dosavadního šetření ale policie hodnotí relevanci hrozby jako nízkou. No a další podrobnosti samozřejmě budeme sledovat a budeme vám říkat. Takže nedivte se, buďte v pohodě. Ono to takhle, na 400 míst bombu nejde dát samozřejmě, že jo? Takže to je spíš nějaká paná výhruška. Někdo se nudil a chtěl udělat policajtům asi pracovní pondělí. Tak držíme palce, ať se to nesplní, a vy se nebojte, všechno je v pohodě.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Toto je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Clean Bandit, k tomu Zara Larsson, Symphony, už za chvíli ATC, ale teď už Robert, pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Teplicku za výjezdem z Kostola nad Bělešovkou po silnici třetí třídy směrem na Bílinu. Srazilo osobní auto Zvěř, počítejte s omezením. A ještě v Roudnici nad Labem na Karlově náměstí narazilo nákladní auto do sloupku. I tam se zdržíte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechy a Robert Gajderovič. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí DTestu Lucie Korbeliusová.
12: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
1: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. Řekl to ministr Boris Časný, zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Vondra. Ústecký kraj chce navýšit dotace na podporu hasičů, strážníků a záchranářů. Sešly se žádosti, které výrazně převyšovaly vyčleněnou částku. O navýšení prostředků budou rozhodovat zastupitelé, kterým to doporučila rada. Radní zastupitelstvu doporučují navýšit dotační program o necelých 20 milionů korun. Díky tomu by bylo možné uspokojit i další žádosti, které se kvůli nedostatku financí staly náhradníky. A ještě sport. Fleretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý Čermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
13: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Severu Čech bude dnes proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne a večer budou srážky ubývat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už zase Dan.
0: Ano, to byl Robert a Dan přeje krásný dopoledne.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Sdílená kola v Chomutově budou, kdy to prozradím za chviličku, teď už ATC Round the World. Krásný dopoledne, krásné pondělí.

pondělí si užíváte Hitrádio Nerd Music. Díky, že posloucháte. Tohle byly All American Reject. Za malou chvíli Last Good Night nebo Kateřina Marie Tichá či Enrique Iglesias. Teď ale pojďme do Chomutova, protože v Chomutově budou sdílená kola. Takže Chomutov a Jirkov mají zkušenosti se sdílenýma koloběžkama, jenže ty se válely dobře všude okolo, nikdy to nedávali nikam, kam patří, takže to nedopadlo dobře a ten provozovatel to nakonec vzdal, takže to zaniklo a v Chomutově momentálně na půjčení není nic. Jenže teď chce město Chomutov vyzkoušet sdílená kola, tak kola fungují sdílená v Mostě, proč by to nemohlo fungovat v Chomutově? Dokonce primátor Chomutova Milan Merc řekl, že chceme, aby měli obyvatelé možnost využít sdílená kola třeba při cestě na Kamenčák nebo do zooparku nebo do zaměstnání a aby auta nechala doma. To je jasný, chceme jezdit zdravě a životní prostředí a tak dále. No ale kdy začne tahle služba fungovat, není ještě zatím jasné v tuto chvíli, protože provozovatele sdílených kol bude magistrát teprve hledat, ale podle vedení města by to mohlo být druhé polovině léta. Tak víme, kolo není úplně levná záležitost, že jo, ne každý si může dovolit, ale když se ho půjčíte za nějaký minimální poplatek, zajedete si kam potřebujete, tak je to velká paráda. Prostě šlapací kolo je výborná věc.

0: s vámi Hit Radio Nord Music, za námi Last Good Night, Pictures of You, za chvíli Dua Lipa nebo taky Kanan. A protože je léto v plném proudu, tak v plném proudu jsou taky letní festiáky pod širým nebem a jedním z nich je výborný festival v spojení hudby a dobrého vína Hudba na Vinici s Fajfkou. U nás na severu Čech se tento festiák koná v Třebíblicích ve vinařství Johan V anebo na zámku Mělníku, takže i tam můžete zavítat. A celý minulý týden jsme tady soutěžili v Padla o lupeny právě na Hudbu na Vinici s Fajfkou a vy jste si dokonce mohli v sobotu užít koncert Adama Ďurici, který probíhal právě ve vinařství Johan V. Nic ale nekončí, soutěž pokračuje dál, akorát se nám teď přesunula na náš Instagram, tak jestli máte zájem a chuť zavítat na koncert v rámci festiáku Hudba na Vinicích s Rajvkou dle vlastního výběru, skočte na Instagram, Hit Radio, podtržítko Nord Music a tam si lupeny vyhrajte. Držím palce.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
6: Ty máš elektromobil?
5: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
6: Sousede, kde přesně?
7: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jako lehká svačinka před obědem. Teď hrála Dua Lipa Love Again, za chvíli Los Frequencies nebo Krištof a Dominika Lagia. Krásný dopoledne přeje Dan, 11:30, 6 minut k tomu a teď velký téma, dostavba dálnice D7 z Chomutova do Prahy. Ano, je to velký téma, někdo z vás tam jezdí denně a třeba mu to ani nepřijde. Já tam jel teďkom v sobotu po delší době a nestačil jsem se divit, jak to odsejpá. Fakt jako je to tam hodně hotovo, říkal jsem si, to je paráda, no a právě díky tomu, že se staví velice rychle, mám pro vás, pro všechny řidiče, co tam denně jezdí, dobrou zprávu. Na všech budovaných úsecích D7, těch nově budovaných úsecích, se do konce roku pojede po novým. Zní to strašně krásně, ale to jenom upřesním. Ve čtvrtém kvartále tohoto roku bude doprava přesunuta na všech budovaných úsecích na nový jízdní pás D7, včetně zprovoznění obchvatu Lotouše. To znamená, že polovina dálnice bude hotová a začne se makat na té druhé polovině. No, jde to fakt rychle, no a pokud to půjde ještě rychlejš, tak kompletních 17 kilometrů nový D7 z Chomutova na Prahu bude zprovozněno v roce 2027. To není zas tak daleko. Konečně, já se nemůžu dočkat. Už aby to bylo.

0: s vámi Hitrádio Nord Music a tohle byl DJ, který se říká Los Frequencies a ten svojí muzikou potěšil fanoušky v belgickém Boomu na svém domácím festiáku tanečním Tomorrowland, který skončil teď o víkendu. Já jsem zase nebyl, ale nevadí, vím, kde budu přesně. A to zítra 9 tady, Hitrádio Nord Music. A budu čekat na vás, snad dorazíte i vy. Za malou chvíli 12 hodin, konkrétně za 4 hodiny, to znamená, že se rozjedou srdcovky a odpoledne taky naše odpolední show padla. Buďte u toho a užívejte si dnešní den pondělí a hlavně užívejte to, že je na dlouhou dobu naposledy příjemně. Teplota na 20 stupňů Celsia, protože od zítra topé nahoru 30 a o víkendu možná až 40. Mějte se krásně, hezký pondělí úplně všem a zítra čau.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Tohle je ten Elrock, co dostal Autoroku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za Autoroku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 5. Jen v Autonord.
14: Škoda Elrock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Mělení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 000. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000. A pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na Teplicku za výjezdem z Kostomlad nad Milešovkou po silnici 3. třídy směrem na Bílinu srazilo osobní auto zvěř a ještě v Roudnici nad Labem na Karlově náměstí tam narazilo nákladní auto do sloupku. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
2: V Teplicích se včera otevřelo nové molo s půjčovnou pramic na horním rybníku v Zámecké zahradě. Za novou stavbu zaplatilo město přes 10 milionů korun, což je asi o milion víc, než byl původní rozpočet. Změnil se totiž druh dřeva, kterým je obložené molo. Nakonec byly použity lepené lamely z modřínu, které jsou odolnější, a měnilo se i uložení betonových pilířů.
9: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech bude dnes proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ubývat a postupně se i vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: 12 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je... Nebudu lhát, těšil jsem se na vás. Po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky. No a tak to rozjedeme hned na úvod. Jako za mladá, hele. Jako za mladá. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je to nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 19...

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná ta doba a přesně The Fratellis a song, který jsme tady slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. Byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí, ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777-937-777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
3: Yeah, yeah. Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah.
0: Coco Jumbo.

0: pátá srdcovka na Hit Rádiu. Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Rádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, který hrajeme. Teď Britney Spears, byla tou pátou srdcovkou Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. Já nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa?
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord CZ.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Altropolis na Hit Rádiu. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1.24, takhle po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je 24, 5, vlastně, 5 bylo srdcovek a teď ta 6. taky je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všemi zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777 937 777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá, ahoj, mě by hrozně udělalo radost. Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale... Já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp. Legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako v té době, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio, ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Bíliny do Mostu, před Liběšicemi budou probíhat práce údržby a v Teplicích v ulici U soudu. Tam počítejte s omezením z důvodu výstavby nových parkovacích míst. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba, jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
10: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
9: Tak to bude drahota.
10: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
9: Za auto roku? Jako fakt?
10: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
11: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
14: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
13: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska v Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Ústecký kraj chce přezkoumat rozpočet na zprovoznění zbývajícího úseku kozí dráhy z Krupky do Oldřichova. Centrální komise ministerstva dopravy projekt nezařadila do přípravy. Státní organizace vyčíslila náklady zhruba na 300 milionů. Kraj se chce na rozpočet znovu podívat a zhodnotit, zda by se nedala odhadovaná částka na obnovu dráhy snížit.
15: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku bude dnes promědlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami. Později odpoledne bude srážek ubývat a postupně se vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1 hodina 3 minuty k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou, Tak co? Odpočatej, viď? To víš, to se někdo má. Volníčko, podvolený, to se ti bude pracovat, že jo? Plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parté, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svou černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: or another. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio, Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roli, to dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nepovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva. Protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc, tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teďko momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons jsme Hit Radia.

0: Alex Hepburn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v této době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Statek. Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat. Mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po letě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: No, my jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a

na pondělní odpoledne, Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se, bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo, ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Pokáč si ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90, co naše tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače, u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 mezi 25. a 40. kilometrem ve směru na Drážďany budou probíhat práce na silnici. No a ještě v Teplicích v ulici Josefa Resla probíhá rekonstrukce střechy a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Letní noci jsou ty nejkrásnější. Tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: V Lovosicích se už opět pracuje na výstavbě nového kruháče u Jatek. Ten má zlepšit bezpečnost dosavadní křižovatky. Stavebníky před několika dny překvapilo nevhodné podloží, kvůli kterému se práce nakrátko zastavily. Odborníci ale našli nové řešení a stavbaři zvolili nový postup, který zajistí bezpečnou a kvalitní stavbu. Hotovo má být ještě letos.
14: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes promědlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později večer budou srážky ubývat a postupně se i vyjasní. Teploty 22 až 25 stupňů.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
11: Hit Radio North Music.

0: Deep Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu, dále ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jedinou možnost, a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.

0: dust. All that I adore.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku, tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka v okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Mira je navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My se taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přátelé, za chvíli vám to dneska končí.
3: No a nám to naopak za chvíli tenhle týden pěkně začíná.
2: Tak jestli jste škodolíbí, jestli se nám chcete posmívat.
3: Kiš, kiš, kiš.
2: Chy, chy, chy. Tak si nás naleďte od 15 hodin na Hit Radio Nord Music, protože začíná první padla tenhle týden.
1: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
9: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
8: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
9: Ty máš elektromobil?
8: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
9: Sousede, kde přesně?
10: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord CZ.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: this is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pohodový odpoledne všem řidičům. Dejte pozor, v Lounech v Hrnčířské ulici na úrovni Alberta máme tady nehodu dvou osobních aut. V Ústí nad Labem v Opletalově ulici podobná situace, nehoda tady blokuje jeden jízdní pruh a vyšetřuje to tady policie na místě. A ještě pozor taky na Litoměřicku na příjezdu do Mšeného lázní směrem od Budyně nad Ohří, tady bouralo osobní auto. Místo je s opatrností průjezdné, tak počítejte s omezením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 milionů 200 tisíc cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 000 000 lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 8 desítek zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
9: Po víkendu nám dopoledne na severu Čech ještě místy sprchlo, ale vypadá, že s deštěm už je konec, i mraky se začínají protrhávat, no a dneska na teploměrech maximálně 21 až 25. Od zítřka už to pak bude léto, sluníčko totiž bude svítit prakticky celý den, oteplí se až na 28 stupňů Celsia, no a pak už to bude ráz na ráz a přátelé, zase se vrátí tropy.
1: Hit Radio North Music.
0: No a nejenom tropy se nám vrátily na sever Čech. Ahoj,
9: no bode.
0: Ahoj,
9: kakáčo.
0: Tak my jsme zase v kompletu, kamarádi. Pondělní padla, tak jak má bejt.
9: Strašně jsme se na sebe těšili.
0: Ano.
9: A dočkali jsme se. Naopak špatná zpráva pro vás. Jestli jste si užívali ten klídek a pohodu, končí.
0: Všechno to končí.
9: Jdeme na to.

0: taky, protože tohle je odpolední nářez, který umí jenom Hit Radio North Music, Linkin Park, Up From The Bottom. No a krásný pondělí vám všem na severu Čech přepadla odpolední show s Káťou a Kamilem.
1: A nemůžeme začít ničím jiným, než naprosto neuvěřitelným letním prázdninovým příběhem s utopeným telefonem našeho šéfa, přátel.
0: Ano.
1: To je fakt tak kdo to řekne? To musíme říct oba, my jsme to úplně plní, my snad praskneme, prosím vás.
0: Musíme to říct oba. Tak já začnu, jo? Tak já jim to řeknu. Já začnu. Tak, poslouchejte dobře, to je normálně fakt neuvěřitelný příběh. Náš šéf jel na dovolenou.
1: Ano.
0: Třikrát hurá.
1: Hurá, hurá, hurá.
0: To znamená dovolená pro nás všechny, že jo?
1: Tak dá se říct, máme volno.
0: Tak, přesně. A bylo divný, že bylo dlouho ticho. On se fakt jako neozýval z té dovolený. Většinou tak jako, jo, kontroluje lehounce, potřebujete něco nebo tohle. A teď bylo fakt úplně ticho. Říkám, to je podezřelý. Pokračuj dál.
1: Něco se stalo. A záhy jsme zjistili, co, přátelé. Přišla totiž zpráva z telefonu jeho přítelkyně, ve který se psalo, že náš šéf vyrazil s rodinkou na moře.
0: Ano.
1: A když se tak plavili, z ničeho nic mu vypadnul jeho telefon do toho moře asi 10 metrů hluboko. Takže byl prostě po telefonu, myslel si, že je kaput, konec, finito, ende, šluz. A tak nám aspoň napsal z telefonu jeho přítelkyně, prosím vás, nelekejte se, jsem bez telefonu, tak zatím vám budu psát odsaď a uvidíme, jak to pak dopadne. Pokračuj.
0: A teď on se všechno jako zařídil podle toho, že jo. Zablokoval to telefonní číslo, zablokoval veškerý přístupy do banky. Tak jako by asi jednal každý z nás, kdo by prostě na dovolený ztratil telefon. No nechal to takhle prostě bejt, no asi se jako trošku to oplakal, si myslím, ale on to nepřizná. A druhý den nám posílá video. Říkám, do prčic, co se děje? A normálně z jeho čísla. Na tom videu on povykládal naprosto neuvěřitelnou historku. Nejenom, že on ztratil tenhle telefon, který se mu utopil prostě v tom moři, ale za zhruba druhý den, tak přišla tý přítelkyně na telefon zpráva z polského čísla, polská SMSka, a tam znělo, no, jo, nevím, co tam znělo přesně.
1: No zhruba asi tohle. Ahoj, jsme Poláci, šli jsme se potápět do moře a představte si, že jsme při tom potápění našli mobilní telefon. No tak jsme ho vylovili, otevřeli, zjistili kontakt na vás a tak vám píšeme, že jsme ten váš telefon utopený v moři našli. To je neuvěřitelné.
0: A co je na tom všem úplně to nejlepší? Prosím vás, ten telefon ležel někde zaklíněný pod kamenama, ležel tam 24 hodin, Bůh ví, v jaký hloubce v tom moři. On byl plně nabitej, plně funkční. To je prostě, to je to nejhustější. 24 hodin ve vodě, ve slaný vodě, ve slaném nálevu, chápeš to?
1: To je jako fakt příběh, kdyby byl filmovej, tak tomu uvěřím, ale že ano. Se fakt stal, to se mi nechce věřit. Ty Poláci ten telefon opravdu nakonec vrátili, takže náš šéf má znovu ten svůj utopený telefon, který normálně funguje a už nás z něj zase buzeruje.
0: Přesně tak, takže no, máme po srandě.
1: No ale jako doteďka jsme v Jiříkově vidění a říkáme si, který přístroj tohle jako vydrží. To byl normálně zátěžový test, který ti neudělá ani žádná zátěžová firma. To bylo normálně zatížený úplně osudem jako.
0: Já bych strašně ráda řekla, jako co to bylo za značku, ale my bychom potom udělali reklamu,
1: to nemůžeme,
0: že jo?
1: To nemůžeme. To nemůžeme, to by byla reklama.
0: No.
1: Ale na svačice můžeme.
0: Nasvačíme?
1: Dobrou chuť.
0: Tak jsme kousli do toho kyselého jablíčka. Možná vám to došlo, co to bylo za telefon. Je to prostě fakt hustý.
1: Jako klobouk dolů. Má to výdrž asi jako kdysi Nokia 5110?
0: Tak ty jsi udělal reklamu, jo?
1: Ježišmarie.

0: Přesně jak zpívali Činasky na Hitradio North Music. S nesmírnou úlevou máme to za sebou, teda vy to máte za sebou samozřejmě v práci. Pondělní padla, 15 hodin a 19 minut, krásný odpoledne.
1: S váma je Kamil.
0: A Káťa.
1: A taky vy. Přišla nám nádherná reakce na ten neuvěřitelný příběh, kterým jsme to dneska odstartovali, a to sice, jak náš šéf utopil v moři telefon, ale polský potapěči mu ho vylovili a on funguje, přátelé. A napsala nám teda Míla z Teplic strašně krásnou zprávu. To taky nezažiješ, to taky nevymyslíš, to ti prostě může vymyslet jenom sám život. Míla píše, ahoj Káťo a Kamile, taky jsem myslela, že mám nesmrtelný telefon. Půjčila jsem ho o prázdninách synovi a on s ním šel na záchod hrát hry. Když asi za 30 minut vylez, s brekem mi oznámil, že mu do záchoda spadl. Naštěstí jsem telefon vylovila, strčila do rýže a on opravdu vyschl a fungoval. Bohužel jsem asi za 14 dní šla na záchod také a měla telefon v zadní kapce. Při slékání kalhot spadl opět do záchoda.
2: To je možný.
1: Už nefunguje.
0: To je krásná zpráva.
1: Chápeš to, že jedný osůbce její telefon dvakrát spadne do záchoda?
0: To je strašný. Tak před těma 14 dněma to byla asi malá, teď to byla asi velká nehoda.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Apace, Rose a Bruno Mars. To je vždycky záruka dobrý nálady. Pondělní Hit Radio North Music, pondělní, padla za chvilku půl čtvrtý.
1: Přátelé, stahujte střechy, stahujte okýnka, je to tady, léto se vrací na plný pecky a to znamená, že zase budeme brouzdat ty severočeské silnice v otevřených autech a z nich nám budou hrát ty největší hity.
0: Ano, konkrétně dneska večer od 18 hodin, kdy opravdu doporučujeme stáhnout to okýnko, dát si volume pořádně doprava, protože nás i dneska čeká pondělní Hit Radio Classic. To nejlepší z osmdesátek, to největší z devadesátek a samozřejmě taky pár hitů ze začátku milénia.
1: Dáme vám líznout, jestli chcete, jo? Ale celou zmrzlinu servírujeme až o čest.
0: Ty bláho, já to úplně vidím. To okýnko dole, veď? No ale bude samozřejmě taky pár těch tanečních pecek.
1: Tohle je prostě léto, jako. Tohle je pohoda.
0: Přesně tak. No zazpomínáme i na pár coverů.
1: Je, to bylo taky krásný.
0: To je dobrá. A jenže tahle se mi líbí, čověče, od kohokoliv asi. To je prostě...
1: Ta se prostě povedla.
0: Ta se prostě povedla.
1: A je to další hit, který z otevřeného auta bude znít takhle.
0: Od 18 hodin dnešní pondělní Hit Radio Classic, tak pojďme taky trošku do toho říznout, co?
1: Jo, proč ne, jestli budete stát někde v koloně, vytáhněte za volantem kytaru, protože tohle jsme trénovali na kytaru všichni, co si budeme povídat.
0: Přesně tak. Hit Radio Classic dneska od 18 a Nirvana právě teď.

0: po práci na pohodu Dermot Kennedy, Power Over Me a pondělní hit Radio North Music.
1: Dovolený nás dvou už jsou přátelé minulostí, ale jestli vás dovolená teprve čeká, netankujte. Ještě netankujte, protože to tankování můžeme zaplatit za vás.
0: Přesně. Za prvý je to drahý, ale jako úplně neuvěřitelně. Hmm. A za druhý, když vydržíte do pátku, nepapat, tak uvidíte, kolik můžete ušetřit. A může to být dokonce i 10 000 korun. To je naše dokonalá desítka.
1: Celý prázdniny vám ji servírujeme. Každý pátek vždycky po obědě mezi 12. a 15. A je to strašně jednoduchý. Máme pro vás 10 jednotisícových otázek a jenom na vás, kolik jich zodpovíte správně a kolik peněz tím pádem na tankování vyhrajete. Může to být až 10 000 korun.
0: Přesně. Naposled to byla osmička tenhle pátek a to si myslím, že je moc hezký tankování. Navíc to jsou fakt strašně jednoduché otázky, odpovědi jsou většinou nějaký číslovky, takže za prvý je to fakt jako zábavný a za druhý, ještě se natankuješ. Super.
1: No ježiš, takže jestli máte dovolenou ještě před sebou, vydržte do pátku, zahrajte si na Hit Radio North Music dokonalou desítku a třeba se svezete za naše prašule.
0: No a co si zahrajeme za chvilku? Zase něco příjemného do autíčka. A nebo do autobusu, to už je jedno, hlavně, že je po práci Green Day, Boulevard of Broken Dreams, tak tahle pecka k vám letí už za chvilku na Hit Radio North Music.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa.
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Hit Radio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Však už taky budete brzo doma.
1: No, to je pořád všude zdejší, ale na sever Čech ne a ne přijet, jako.
0: Ale nebojíme se, protože kapela Jelen se už za chvilku co nevidět ukáže přímo u nás na severu Čech, konkrétně v Mostě.
1: To je pravda, přátelé, dočkáme se 22. srpna. Jejich Jelen Fest, který má letos 20 ojedinělých zastávek, tak konečně zamíří taky sem k nám, takže na 22. srpna, pokud milujete tuhle kapelu, nic neplánujte a užijeme si právě Jeleny v Mostě.
0: Tak tam můžete rozhodně vjet. Kde to naopak teď vůbec nejede, tak to jede osmička.
1: Co pak se stalo?
0: Je tam nehoda ve směru na Prahu, ale podrobnosti vám samozřejmě řekneme za chvilku, zjišťujeme to, dáváme to dohromady a za chvilku v dopravě se dozvíte víc.
1: Tak si jdem zatím hrát. Přátelé, tohle je Jerry Halliwell a její It's Raining Men v pondělí 27. července, těsně před 16. hodinou. Hit Radio, Not Music.

0: Shabuzy a Barsong, který nás na Hitrádiu Nord Music doprovodil do 16. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jdeme na D8 mrknout, 28. kilometr ve směru na Prahu u Litoměřic. Máme tady dopravní nehodu dvou aut, počítejte tady opravdu se zdržením. Pozor taky v Chomutově v ulici Jakoubka ze Stříbra, tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou a stále bacha taky na Lounskový mlýně, tady máme další nehodu, takže projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
7: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzvalo k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaný bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
13: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
0: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává šestá Karolína Muchová před sedmou Lindou Noskovou.
14: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
15: Pondělí dopoledne to bylo ještě místy na deštník, ovšem teďka už se snaží ty mraky protrhat. Sluníčko vykukuje a na teploměrech 21 až 25 stupňů Celsia. Od zítřka už se sluníčkem počítejte 100% a bude se oteplovat. Zítra maximálně 28 a pak už jenom tropy, tropy a zase tropy.
11: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný, zatím ještě netropický odpoledne. Vám přeje odpolední show Padla s vámi Káťa Haplová.
15: A Kamil Bílský. Ale víte, co se říká? Kdo je připraven, není zaskočen. Takže přátelé, zkontrolujte během týdne, že vám domácí chlazení funguje, protože o víkendu budou ve všech obchodech cedule větráky a klimatizace vyprodáno.
0: To je pravda. Pojďme si zase hrát.

0: Jeden z těch největších megahitů, možná i všech dob. Alex Warren Ordinary nač troškařit. S vámi pondělní padla na Hitradio North Music Káťa a Kamil.
1: Milí posluchači, jestli chcete tip na letošní léto, dávám ho do placu, udělejte si retro dovolenou.
0: Retro dovolená?
1: Ano, retro dovolená, to je něco, co já jsem na vlastní kůži zažil minulý týden a můžu jenom a jenom doporučit.
0: Povídej, to mě zajímá.
1: Byli jsme u kamaráda na Děčínsku, konkrétně v Markvarticích na baráku a rozhodli jsme se, že si uděláme retro dovolenou, neboli že budeme prožívat jenom retro zážitky. Takže první věc, co jsme udělali, že jsme šli po stopách legendární letušky Vesny. Říká vám něco letuška Vesna?
0: Jasně, toto je legenda.
1: No ježiš, v roce 1972 s ní i s dalšíma lidma spadlo letadlo z 10-kilometrový vejšky do srbský kamenice. A ta letuška Vesna byla jediná, která ten 10-kilometrový pád přežila. Takže od té doby je taky v Guinnessově knize rekordů a do dneška ji nikdo nepřekonal.
0: No, jakoby, dobře, prvenství zasloužený.
1: Tak to byl jeden retro zážitek, který jsme si nadělili. A pak jsme se rozhodli, že se během toho týdne naučíme úžasnou retro sportovní hru, která se jmenuje kroket a která je asi z roku 1852. Víte všichni, co je to kroket?
0: Kroketa.
1: Ne krokety, to je jídlo zase. Kroket je sport, který hraješ normálně venku na zelený louce, máš v ruce takový velký dřevěný palice, na zemi se ti válej takový balonky, do kterých těma palicema tlučeš a snažíš se, aby ten balonek projel určitou trasu, která je vytyčená takovýma drátěnýma obloučkama. Takže tohle z toho jsme si dali pro změnu jako takovou retro sportovní hru. Neboli měli jsme opravdu kompletní retro dovolenou, každopádně skončilo to krutou součástí. Protože moje manželka při jednom úderu, když se vohla, tak už se nenarovnala. Takže tak, jak byla vohnutá, jsem jí vzal, posadil do auta, jeli jsme na pohotovost, tam se na ní doktor podíval, pak se jí zeptal, a celá se otočit můžete?
0: Ne.
1: A od té doby jí mám vohnutou doma.

0: To je Sia. Padla na Hit Radio Nord Music a Kamil s Káťou vám přeju krásný odpoledne.
1: A já rovnou hodím dotaz do placu, že pondělí odpoledne. Máme za sebou víkend. Byl už někdo na Odysee? Už to někdo viděl?
0: Ty myslíš ten novej filmový trhák, který dobývá svět?
1: Přesně ten myslím.
0: Tak jestli můžu odpovědět za posluchače, já ještě nebyl.
1: Ty jsi ještě nebyl.
0: Ale už jsem samozřejmě ze zajímavosti koukal na internet a vím, že to má hodnocení asi 85%. Takhle dobrý to má být.
1: Já jsem teda o tom četla, i jsem tady o tom mluvila minulý týden, to je pravda, když to šlo do kin ve čtvrtek, den kinopremiér, že byly na začátku takový jako recenze lidí, kteří to ještě neviděli a bylo to takový jako hodně, jak to říct, kulantně. Hodně to sepsuli, takhle. Ale ve finále ty vrty, tak to může být fakt dobrý, 85%. Já na to jdu dneska, tak já jsem velice zvědavá.
0: Ty jdeš dneska večer?
1: Já jdu dneska večer.
0: Po práci?
1: Po práci.
0: Víš, že to má 3 hodiny?
1: Ne, hodně popcornu.
0: Kup si hodně popcornu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: budeme taky Vídek.
1: Já myslím, že takhle se teď rozdejchává Marek Ztracený, protože uteklo to jako voda, přátelé, a už příští pátek má svůj mega velký koncert na Letný. A pojďme!
0: Takže takhle nějak to tam bude vypadat, jo? Čověče.
1: To je fakt neskutečný mejdan.
0: Příští pátek si říkal?
1: 7. srpna, to je příští pátek. Ještě to tady nebylo, bude to velkolepý, bude to úžasný, bude to originální a hlavně bude to zatím dosavadní vrchol ano. kariéry Marka Ztraceného.
0: A asi nejenom jeho teda, opačí pap.
1: Já myslím, že i jeho fanoušků samozřejmě tohleto s ním prostě ještě nezažili. Každopádně my o tom nemluvíme jen tak, protože díky Hit Radio Nord Music můžete mít tenhle mega zážitek gratis.
0: Ale úplně gratis a dokonce nejenom vy, ale třeba váš přítel, vaše přítelkyně, kolega, kamarád, prostě cokoliv. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letný právě teď rozdáváme taky na našem Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music. Stačí tam dát jenom srdíčko našemu příspěvku, sledovat samozřejmě náš profil a označit v komentáři toho, s kým byste si tenhle koncert užili, ale úplně nejvíc.
1: Wow. Neboli přeloženo do češtiny, díky moc, že posloucháte Hit Radio Nord Music, ale sledujte nás i na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music, protože můžete mít Marka Ztraceného na Letný zadarmo.
0: Už tenhle pátek losujeme 3 výherce, takže drž

0: Za 5 minut 4:45 s vámi pondělní hit Radio North Music, taky JP Cooper, Astrid S a Singin' With Me. Krásný odpoledne.
1: A když vydržíte, tak už za chvilku uslyšíte jednu z nejekologičtějších kapel na světě, kapel Coldplay.
0: Nejekologičtější, ano. Je strašně hezký slovo teda.
1: A těžký.
0: A těžký, ano.
1: Ale dal jsem ho. A nedal jsem ho náhodou, mě totiž ekologie kapely Coldplay strašně baví, protože oni tu ekologii propagují zábavnou formou. Mm-hmm. Oni jsou prostě pro tu udržitelnost, pro to, aby jsme pro tuhle planetu něco dělali, takže kapela Coldplay vymýšlí speciální efekty, které vlastně ozvláštňují ty jejich koncerty. Například na koncertě kapely Coldplay máš speciální podlahu a pouze když po té podlaze budou fanoušci při koncertu skákat, tak budou na pódiu svítit světla, jinak ne.
0: Nekecej!
1: A pak tam je taky speciální bicykly, speciální kola a na ty, když sedneš a šlapeš, tak bude fungovat aparatura. Když zabrzdíš, tak ne.
0: To je tak, že prostě jedeš tak spinning, čoveče.
1: No prostě musíš být jako celý ten koncert ve varu, aby vlastně vůbec ten koncert byl.
0: Dobrý, to mě ale fakt strašně baví.
1: Takže přátelé, my slibujeme, že s Káťou už za chvilku budeme skákat. Abyste slyšeli kloks.
0: Tak počkej, tak 3, 2, 1.
1: Teď!
0: Hop, hop, hop, hop. A ale já šlapu,
1: toho.
0: A já šlapu, co to jde?
1: Ty šlapeš, já skáču. Ona šlape, já skáču. Já skáču, ona šlape. A dokud to budeme takhle dělat dál, můžete se těšit na písničku, která trvá 4 minuty.
0: Už nemůžu. 4 minuty, jste se zbláznil.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Nord Music.
1: Halo.
0: Halo.
1: Tady Medúza.
0: A taky Beyoncé a Káťa a Kamel. Tady nás ale je, kamarádi.
1: Každopádně bude pět, zase to strašně letí, takže počítejte s tím, že si dáme už za moment aktuální dopravu, taky zprávy, ve kterých budou levnější pohonné hmoty. Přijde i na počasí, no a pak před náma cílová rovinka, neboli poslední společná 60-minutovka. Tak zůstaňte spadla na Hit Radio Nord Music.
0: Ano, a než dojde na ty všechny dobré zprávy, tak si pojďme ještě chvilku hrát. Ale Farben, anebo právě teď taky Miles Smith, Nice to meet you. Jsme rádi, že jste s náma.

Is my best.

0: Hit Radio North Music, ale Farben a Music is my best friend. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, stále v Chomutově v ulici Jakoubka ze Stříbra. Došlo tady ke střetu osobního auta s cyklistou, ale zdržení minimální. A na Lounskovým líně máme nehodu dvou osobních aut, takže i tudy stále projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
5: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Meteorologové slibovali, že s novým týdnem se nám vrátí na sever Čech léto a už je to tady. Dopoledne jsme ještě místy zmokli, ale už začíná vyhrávat sluníčko. Dneska maximálně 25, zítra už 28 a od středy jsou zpátky tropy.
4: Hit Radio North Music.
0: Léto je zpátky, 4 minutky po pátý, s vámi taky stále odpolední show Padla. Při pondělku bomba, Káťa Haplová.
7: A Kamil Bílský. A za chvilku taky originální křest v Ústí nad Labem. Žádná knížka, žádný politý šampaňský, ale přátelé, křest nejtovačkou. To tu ještě nebylo, počkejte si na podrobnosti.
0: A právě teď taky kapela Miraj.

0: Music a s vámi pondělní odpolední show Padla Káťa a Kamil. Krásný odpoledne.
1: Věřte, nevěřte, ale v Ústí nad Labem vymysleli jeden z nejoriginálnějších křtů knihy, a to sice Nýtovačkou. To tady ještě nebylo.
0: Ježiš, to tady fakt ještě nebylo, protože pojďme si říct, jak vypadá takový ten klasický křest knihy, šampaňský, nějaký jako Nobel podnik. Mhm. A kmotr nějaký.
1: Prostě nuda v Brně.
0: Přesně, ve finále jako jo, no.
1: Jako jo, je to sláva, ne, že ne, ale každý ten křest je stejný, takže na to za chvilku zapomeneš. Ale prostě teď vznikla kniha Mosty Brücken.
0: Brücken, jo.
1: A tak si autoři řekli, hele, a co kdybychom teda tu knížku pokřtili stylově, když je to knížka o mostech. A tak skutečně přišli k mostu doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem, ke kterýmu jinému taky, jasně, že jo. No a protože k opravě mostu patří i Nýtovačka, tak vzali prostě Nýtovačku a udělali ta ta ta ta ta. A někdy i rychleji.
0: Jsem se chtěla zeptat, jak vlastně dělá taková Nýtovačka. Ty vary, to je fakt jako dobrý nápad. Originální.
1: Nezapomenutelný. Jasný. Každý už bude vědět, že tenkrát v Ústí se křtila kniha o mostu. Fakt jako dobrý. A za mě inspirace pro budoucí spisovatele. Jo? Jestli taky plánujete napsat nějakou knížku, bylo by dobrý vymyslet k tomu i stylový křest, který vlastně s tou knížkou bude souviset.
0: Jasně, aby si to prostě ty lidi zapamatovali. Že?
1: No určitě. Takže, kdyby třeba někdo chtěl zmapovat historii veřejných domů v Ústí nad Labem.
0: Bo spíš v Dubí u nás, to by si...
1: A nebo v Dubí, to je stylový.
0: To je.
1: Tak kde udělat stylový křest? Máte tam ještě bordel nějaký?
0: Ne, tam je bordelu. Je tam ještě nějaký?
1: Je tam ještě? Jo? No tak šup tam. To je pravda. Tam by se to mělo křtít. Akorát nevím čím.

0: Can't Hold Us, 17 hodin 19 minut a vyladíte pondělní Hit Radio Nord Music. Krásný slunečný odpoledne.
1: Díky moc, že nás posloucháte, ale teď si představte, že vy byste si mohli vybrat, koho chcete poslouchat. A ještě navíc si představte, že vy byste si mohli vybrat, kde ho chcete poslouchat. Mm-hmm. Tak jestli vám to přijde jako science fiction, tak není. To je soutěž, kterou pro vás máme, a když chvilku vydržíte, tak vám práskneme úplně všechno, jak vyhrát.
0: A do té doby možná jsme trošku zaslechli, co byste si chtěli dát.
1: Taky jsem slyšel nějakýho Šírena.
0: Že jo, nějaký jaký tam bylo.
1: Ed Šíren.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
3: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
2: Tak já už mám nakoupeno.
3: Meké.
2: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
3: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
2: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
3: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubově stopách, tak pořád můžete.
2: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
3: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
2: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
3: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
2: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
3: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
2: Jako já.
3: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
4: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, The First Time na Hit Radio North Music, a to je prostě přesně ten hit o tom, když někoho vidíte na první pohled a on vám prostě změní život.
1: Oh, to je hluboký.
0: To je hluboký.
1: Ježiš, to je taková hloubka, že se tam nevyplavu.
0: Ale vyplaveš, musíš.
1: Jsem zpátky, přátelé.
0: Tak.
1: A se mnou slibovaná soutěž o interpreta, kterýho si sami můžete vybrat, a o místo, který si taky můžete sami vybrat. Tak kde byste chtěli zažít nějaký fantastický koncert?
0: Dokonce i termín si můžete úplně sami vybrat. Čověče, to tady snad ještě jako nebylo. Hudba na Vinicích s Rajvkou, to je ten koncertní seriál, o kterém mluvíme. A kam si vy můžete opravdu vybrat, kdy, na co, proč, s kým, za kolik. To už je moc. Ale prostě si můžete vybrat.
1: Tohle všechno nabízíme v tomhle úžasném projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, tedy nádherný místa, které jsou propojený s profesionálníma zpěvákama a k tomu skleničkou vína v ruce. Hmm. Co víc si přát?
0: Přesně. Nejlepší český a slovenský kapely nebo český a slovenský interprety, k tomu nejlepší český vínečko a krásný prostředí, ať už vinařství Johanové v Třebívlicích, anebo taky zámek Mělník. Tam vás prostě můžeme dostat úplně zadarmo.
1: Jedním okem jsem teďka kouknul na zámek Mělník a tam třeba 31. července koncertuje Adam Ďurica. Mm-hmm. Druhým okem jsem kouknul do vinařství Johanové v Třebívlicích a tam 1. srpna koncertuje Olympik.
0: Máš ještě třetí oko?
1: Třetí oko nemám, ale vím, že kromě Ďurici a Olympiku hrajou třeba o prázdninách taky Čechomoři, Monkey Business, Queenie, Horký žeslíže, David Koller, Krhut a Kozub, anebo Čtyři tenoři. Je toho prostě strašně moc.
0: Strašně moc. Vy se můžete vybrat opravdu, jestli chcete na Mělník anebo do Třebíblic, jaký termín a na co konkrétně. No a hlavně si u nás na Instagramu Hit Radio North Music můžete vyhrát 2 vstupenky úplně gratis.
1: Takže poslední důležitá informace, sledujte nás na Instagramu, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko North Music, a právě tam můžete vyhrát tuhle fantastickou cenu.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.

0: co by to bylo za odpolední playlist bez kapely Linkin Park? To si pojďme říct úplně otevřeně. Pondělní padla, je Radio North Music, Linkin Park a Friendly Fire.
1: Slibovali jsme, že v týdle hodince budeme takzvaně v cílový rovince, no a podívejte se, i tahle hodinka je pomalu, ale jistě pryč, to znamená, zbývá už jenom protrhnout cílovou pásku a budeme se loučit.
0: Tak já trhám.
1: Krásně jsi to protrhlo.
0: Tohle je takovej, jak by řekl náš kolega Dan Rakacký, to je rozparovač břišní.
1: Takže nás normálně čeká operace, přátelé. Chirurgický zákrok, prostě díra v břiše. Už za chvilku na Hit Radio North Music.
0: Global DJs, tak volume doprava.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
11: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
10: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
11: Ty máš elektromobil?
10: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
11: Sousede, kde přesně?
12: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord CZ.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: To je bomba.
1: Beautiful Things, Benson Boone, Charisma už na Hit Radio North Music a nám zbývá 10 minut do 18. hodiny.
2: Díky moc, že i dneska odpoledne jste to s náma zabalili. Každopádně v tuto chvíli i padla, už má padla.
1: Ano.
2: Takže se loučí Kamil Bílský.
1: Káťa Haplová.
2: A těšíme se zase zítra ve 3.
1: Ano, to je ten náš obvyklý čas. Vy si užijte ještě Hit Radio Classic, no a zítra ve 3.
2: Ahoj.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Ode dneška počítejte s omezením v Teplicích v ulici U soudu, a to z důvodu výstavby nových parkovacích míst. Komplikace a omezení potrvají až do konce října, ale zase bude víc místa na parkování, takže něco za něco. Přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
7: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
6: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say. Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku, jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, co? No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělý a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnetu.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Brandy a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky. Jo, jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň. To jste řekla vy? Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová taneční. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za národák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTubeko.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. Já věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Žďorp? Ne, teď ne, akorát, že jo. Jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budem povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide Is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80. 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nový hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo, ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo, teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo. No akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady, nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

0: Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo. Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě Goldeneye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner. Už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Joe a Cats in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

0: Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Gentur právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření, to znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny, takzvaně.
0: Před živly a nemocemi.
1: Tak bychom to měli právě ty

0: konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí, tentuje a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
1: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio North Music.

0: Rodgers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Say low. Ya tú sabes.

0: ratatatarararata, trička ratatatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.